0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Čekoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexů MSCI. Analytik FIO banky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Čekoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na něco, co zní jako vtip, ale je to seriózní věda. Vesmírná hrína je nadýchanější, než jsme čekali. Jak popisuje magazín Universe Today, vědci z univerzity v Duisburgu Essenu a německé agentury DLR pustili 3 druhy planetárního regolitu do obří pádové věže v Brémách, kde si materiál užil 2,5 vteřiny mikrogravitace. A výsledek? V nízké gravitaci se jemný čedič nafoukl o skoro 20%, hrubý o 12%, zatímco hladké skleněné kuličky přidaly sotva 4. Tajemství tkví v geometrii. Ostrohraná zrnka se do sebe zaklesnou jako suchý zip a van der Waalsovy síly udělají zbytek. Takže pokud někdo plánuje těžit asteroidy, počítejte s tím, že kopete do vesmírné peřiny. Bagr na Venu si žádá úplně jinou konstrukci než rýč na zahrádce. A já mizím zpátky mezi hvězdy. Dežte si čepice, ať vám gravitace nezvedne vlasy. Mějte se pozemsky.
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: V den svých 35. narozenin se princ obdarovává svobodou a novým jménem. Jeho prohlášení zní jasně. Je to nevyslovitelný symbol, jehož význam nebyl identifikován. Je to všechno o myšlení novým způsobem. Naladění nové volné frekvence.
2: Je to symbol.
1: Prince podepsal svůj první kontrakt s Warner Bros. Records v 77., tedy v 18 letech. Smlouva mu dala spoustu tvůrčí svobody a zajistila, že může produkovat v podstatě, co chce. Uspořádání dlouho fungovalo velmi dobře pro obě strany. Label financoval jeho experimentální vrtochy a za to si vydělal hromadu peněz. Jenže nic netrvá věčně.
2: Cítím napětí.
1: Prince před rokem prodloužil tuto smlouvu, která mu měla zajistit 10 milionů za každé album, kterého se prodá více jak 5 milionů kopií, stejně jako jeho předchozí počin Diamonds and Pearls. Ale zatímco vydavatelství soustředilo pozornost na každé album ve snaze maximalizovat příjmy, Prince chtěl vyprázdnit trezor a vydat mraky materiálu. Když Warners tuto strategii odmítli, Prince šel z kůží na trh, objevil se se slovem Slave načmáraným přes tvář a pustil se do bitvy s nahrávacím průmyslem.
2: Bitches.
1: Jelikož label vlastní veškerý Princův výstup, rozhodl se změnit své jméno na něco, co nemohou ovlivnit, a změna Princova jména na nevyslovitelný symbol z něj udělá doslova ikonu.
3: I have no idea. What are you gonna call him? You
2: just... What was he thinking?
3: I think he wasn't.
1: Pokud jde o kýžený symbol, ten se vyvíjel už od přebalu jeho 80-kového alba 1999, kde se objevil jako směs znaků pro muže a ženu. Poté na motocyklu ve filmu Purple Rain a v 90. na přebalu Graffiti Bridge. Tento symbol ale nemůže být chráněn autorskými právy.

0: tak Prince vlastní autorská práva. Použil ho jako název alba v 92. a 7. června 1993 se stává jeho vlastním jménem. Až do milénia, kdy skončí kontrakt s vydavatelstvím, Prince nebude existovat. Média ho budou označovat jako umělce dříve známého jako Prince a pro nás bude tento úžasný hudebník love symbol. Dokud se opět nestane princem.
1: I had searched deep within my heart and spirit and I wanted to make a change and move to a new plateau in my life and it sort of divorced me from the past. Well, I didn't choose that. That was
2: chosen for you.
1: Yeah.
3: This is an effort to try and get you to look at him a little differently. I appreciate it.
4: It's a symbol.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zone Rádia a Hoči Kuči Tance. Na Prime Video dorazila čtvrtá řada úspěšného animáku Legenda jménem Vox Machina. Netflix nabízí dokument o jednom z nejsledovanějších soudních procesů Michael Jackson Verdict a Clark z Nova Farma je zpět s pátou řadou na Prime Video. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: called on me. I have been preparing you for what now begins. Everyone is in danger. Let me guess. A vague portent of doom with little to no explanation.
1: Na Prime Video dnes startuje čtvrtá řada animovaného fantasy seriálu Legenda jménem Vox Machina. Rok uplynul od porážky Chromové rady a parta žoldáků ze skupiny Vox Machina se rozešla do čtyř světa stran. Každý hledá něco jiného, lásku, rodinu nebo nový smysl života, jenže odpočinek hrdinů nikdy netrvá dlouho. Když se z hlubokého spánku probudí staré a děsivé zlo, musí se parta znovu dát dohromady a postavit se hrozbě, která ohrožuje celou říši. Za seriálem stojí Matthew Mercer, herec, dabér a tvůrce světa, který celou Vox Machinu vymyslel původně u stolu při hraní Dungeons and Dragons. Čtvrtá řada Legendy jménem Vox Machina je nyní k dispozici na Prime Video.
2: You cannot protect them all.
3: We're Vox Machina, and we don't run.
4: It's time to up.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: This is Mr. Jackson's main area. Are there any secret rooms?
5: Police right now searching Michael Jackson's Neverland Ranch.
6: This is part of an ongoing investigation.
7: He's the most famous man in the world being accused of the most heinous crime in the world.
8: Arrest warrant for Mr. Jackson has

0: Hollander a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Hollandre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
4: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: I've had a brainwave, don't worry.
1: You're going to have a driverless tractor.
2: What's that?
0: Behold my technology at work.
2: That's basically taking my job.
0: That is the Starship Enterprise of farming.
2: That went well.
0: Error detected. Localization. Hitch, tall link, fold off. What?
3: Na Prime Video se vrací jedna z nejoblíbenějších dokumentárních sérií posledních let, Clarksonova farma. Jeremy Clarkson, kdysi nejhlučnější hlas světového automobilismu, se před 5 lety rozhodl vzít do rukou lopatu místo volantu a farmaření na jeho statku Diddley Squat Cotswoldsu se stalo přehlídkou tvrdé dřiny, tvrdohlavých zvířat a ještě tvrdohlavějšího Kelbita Coopera. V páté řadě se situace komplikuje. Britská vládní rozpočtová politika pořádně zamíchala kartami pro tamní zemědělce a Jeremy se rozhodl, že nastává čas velkých změn. Farma se chystá jít do high-tech a to dokonce natolik, že Caleb poprvé v životě vyrazí do zahraničí. Ale ještě větší změny teprve přijdou a Diddley Squat je bude muset zvládnout. Pátá řada Clarksonovy farmy startuje dnes na Prime Video, kde budou dostupné první 4 epizody. Další dvojice dílů vyjdou 10. a 17. června.
0: There's an onion in the field! He's pushing an onion in my field! Look at this little calf.
4: I've got bad news. I'm putting the whole farm under restrictions. The ministry will get in touch with you and talk through what you can and can't do. There's work
5: easy. Tak co? Dobrý?

Než ve čtvrtek dorazí do kin nová várka titulů, mám tu pro vás přehled těch nejzajímavějších, co se v kinech aktuálně hrají. Mandalorian a Grogu, první celovečerní film z univerza Star Wars, který přináší oblíbenou seriálovou dvojici ze streamu na velké plátno. Pedro Pascal jako Mando a malý zelený Grogu jsou zpět v akci. Tentokrát se k ním přidávají Jeremy Allen White a Sigourney Weaver. Galaxie se změnila, Imperium padlo, ale klid nenastal a Republika potřebuje pomoc legendárního Mandaloriana. Pro milovníky hororu je tu Backrooms od Kane'a Parsona, ten kluk, který proslul virálním YouTube hororem, si teď troufl na celovečerák. Renate Reinsve a Chiwetel Ejiofor bloudí labirintem prázdných chodeb a kanceláří, ze kterých není úniku. Klaustrofobní sci-fi horor, který začíná jako záhada a rychle přerůstá v noční můru. A ještě Posedlost, tenhle je spíš pro ty, kdo rádi přemýšlejí nad tím, co všechno se může pokazit, když se vám splní přání. Mladík Bear chce, aby ho kolegyně Nikki milovala a ona ho skutečně začne milovat vášnivě, šíleně, nebezpečně. Kéž by na tu pitomou hračku nehrabal. Pro děti se v kinech urodilo, Shrek slaví 25 let a vrátil se na velké plátno. Zelený zlobr, oslík mluvka a princezna Fiona jsou klasika, na které vyrostla celá jedna generace. A ta teď může vzít sebou do kina generaci novou. Dánský animák Lumpík Špuntík přináší příběh nezbedného trola, který se tajně vydá na povrch do světa lidí. A podmořský svět v kinech obstarává Mrzutá rybka, animák, kde pan ryba zjistí, že klid bez přátel vlastně není tak skvělý. Tak to byly ty nejzajímavější tituly posledních dvou týdnů. Hovk!

0: půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. V rámci čtvrtečních premiér se například podíváme na akční fantasy Vládce vesmíru nebo nový Scary Movie. Díky, že jste si naladili Zone Radio, které hraje tu nejlepší muziku v éteru, a to znamená jediné, máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

Na čem naladíte DAB plus rádio? Je to jednoduché, na přijímači s podporou DAB plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku

02-486-486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
2: Dobrá doména.
3: Prodáno.
4: Welcome.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Jkora Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexů MSCI. Analytik FIOBanky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan To.

0: SCM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační testy.
1: Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.ekoprodukty.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program.

0: štínohru, která zježí každý tělesný chlup.
1: Někdo stojí tamhle v rohu.
0: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
5: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
1: Půlnoc v Hollywoodu.
2: Positions, positions.
3: Okay, and action.
0: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
1: Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie Zunrádia a Huči Kuči Tance. Dnes dorazí do kin Vládci vesmíru biografické drama Přísahám, že za to nemůžu, nebo pořádný návrat nekorektního humoru v podobě Scary Movie. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Now you're ready.
1: It seems the prodigal prince has returned.
2: I am a devil, but I mean to be a god.
3: Do českých kin vstupují vládci vesmíru, velkolepý návrat legendárních akčních figurek na filmová plátna. Režisér Travis Knight, známý díky animovanému dobrodružství Kubo a kouzelný meč, či Bumblebee, tady přináší velkolepou živě hranou fantazii. Princ Adam se po 15 letech odloučení vrátí na svou domovskou planetu Eternia, jenže místo vítání ho čeká zkáza. Vychytralý a krutý Skeletor si mezi tím udělal z celé planety svůj píseček a nikdo mu neřekl stop. Adamovi nezbývá nic jiného, než se spojit s bojovnicí Týlou a ostříleným válečníkem Duncanem, sáhnout po meči moci a konečně se stát tím, kým odjakživa měl být, He-Manem, nejmocnějším mužem ve vesmíru. V hlavních rolích se představí Nicholas Galison jako princ Adam, Camila Mendes jako Týla a Idris Elba jako Duncan. A záporáka Skeletora si s patrnou chutí zahrál Jared Leto. Vládce vesmíru najdete od dneška v českých kinech díky distribuci Falcon.
2: What am I supposed to do?
4: You are he who will restore peace to Eternia.
2: Skeletor took my family, and he destroyed our world.
5: I'm gonna fight for it.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Zunrádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zunrádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
2: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočím

0: Morning, John. Late again.
1: Yes, it was terrible.
2: John, I need to take you shopping after football. You're starting big school in 2 weeks.
3: Action! Do českých kin můžete vyrazit na britský životopisný film Přísahám, že za to nemůžu. Režisér Kirk Jones natočil skutečný příběh Johna Davidsona, muže jehož bezstarostné dospívání narazilo na krutou zeď nepochopení a odcizení. John se ocitl ve světě, který na jeho chování s Turetovým syndromem nebyl připraven a dlouho tápavě hledal vlastní místo v životě. Zlom přišel s Dottie, energickou neobvyklou matkou bývalého spolužáka, která mu jako první otevřela dveře do světa, kde mohl být přijímán takový, jaký je. Jejich vztah Johnovi pomohl proměnit stud a izolaci v sílu a nakonec i v humor, díky němuž dokázal o Turetovi mluvit nahlas a přesvědčivě. Johna Davidsona si zahrál Robert Aramayo, po boku mu stojí skvělá Maxine Peake a z dalších výrazných tváří britského filmu i Peter Mullen a Shirley Henderson. Britský životopisný film Přísahám, že za to nemůžu najdete nyní ve vašich kinech díky Cinemart.
4: I dream of a lady in body. A tale that she...
5: You're lost!
6: No, look
7: at him! Oh, fucking rabbit shit! Hey, fucking shit! Can't help it!
8: Just

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno

0: tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita, hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
1: Tak co?

0: shit.
1: Back up in.
2: My God, he stabbed her. Not her. My pronouns are they, them. He stabbed them.
3: We back.
4: Action.
5: Nový díl legendární parodické série Scary Movie je nyní v kinech. Je tomu už 26 let, co trojice bratrů Wayansových spolu s Annou Faris a Reginou Hall poprvé ukázala světu, že horor nemusí být jen strašidelný, ale taky totálně k smíchu. A protože jim ani léta, ani dospělost, ani nic jiného zjevně nezlomilo vás, vrací se celá parta v plné síle. Režie se tentokrát ujal Michael Tiddes a k původnímu obsazení přibyly nové tváře Heidi Gardner nebo Damon Wayans Jr. Film se skromností vůbec nemaže. Bere na hůl remakey, prequely, sequely, spin-offy i celou moderní hororovou produkci. Od artových strašidláků až po masakry na kilo a všechno to přehne přes koleno. Pokud máte rádi humor, který překračuje červené linie a politickou korektnost vnímá jako nepřítele číslo jedna, tohle je vaše kino. Scary Movie přináší do vašich kin Cinemart.
6: Hello, mother. You look like shit.
7: Should we hug?
8: I really want to, but I'm a Republican now, so I'm supposed to be racist.
7: Oh, girl, I think all white people are racist anyway. Come here.
8: Okay.
9: Oh.
10: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
11: Why just half gay?
5: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Ještě nás čeká přehled všech novinek, které dnes vstupují na velké plátno. Do kin dorazili Vládci vesmíru, akční fantasy s Nicolasem Galicinem v roli prince Adama, který se po 15 letech vrací na Eternii, jen aby zjistil, že jeho domov ovládl Skeletor v podání Jareda Leta. Travis Knight režíroval, Idris Elba a Camila Mendes doplňují obsazení. Z britských ostrovů dorazilo životopisné drama Přísahám, že za to nemůžu. Citlivý příběh Johna Davidsona, muže, jehož dospívání přeruší nepochopení okolního světa a jemuž teprve nečekané přátelství s Maxine Peake otevře cestu k sobě samému. Pro fanoušky neseriózního humoru přichází do kin nové Scary Movie. Po 26 letech se vrací Anna Faris, Regina Hall a bratři Wayansovi, aby znovu vypálili veškeré hororové konvence. Tentokrát berou na paškál všechno, co vzniklo od posledního dílu a slibují, že jejich největším nepřítelem bude korektní humor. Z artového ranku to je Romeria od Carly Simon, částečně autobiografický příběh dívky, která pátrá po osudové lásce svých rodičů a nachází víc tajemství, než čekala. Film sklidil nadšené ohlasy na festivalu v Cannes. Českou produkci v kinech zastupuje mezi dnešními premiérami snímek Filman. Dramedy je o mladém režisérovi, jehož hledání inspirace se proplétá s příběhem z válečné minulosti. Ze světa dokumentů přichází Muse Losí Odyssea, výprava režisérky Hany Novákové od českých lesů přes ruskou domestikační stanici až na území původních obyvatel Kanady za pradávným totemovým zvířetem. A na závěr premiéra v kině pro vaše píďata. Dánský animák Mambo Jumbo, kde se titulní hrdina z oblíbené dětské knížky najednou stane obrem a vydá se na velkolepou výpravu za čarodějnicí Babou Jagou. Tak to bychom měli dnešní premiéry v kinech. Hofk!

z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se mnou strávili hodinku u novinek z kin a že jste naladěni na vlnu Zun Rádia. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: bercontrol.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIOBanky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karo Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoj mezd, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. ZUN se tento týden uspořádalo opravdový ohňostroj. Za méně než 24 hodin vychrlilo 3 obří erupce. Jak popisuje portál space.com, na vině je sluneční skvrna číslo 4455, která nejdřív vyslala erupci třídy M93, pak M79 a nakonec tu nejsilnější, třídy X1. Každá z nich způsobila rádiové výpadky od východní Asie přes Evropu až po Afriku. A co je důležitější, k Zemi míří hned několik výronů koronální hmoty. Britská meteorologická služba vyhlásila silnou geomagnetickou bouři kategorie G3 na 4. až 6. červnu s možností až G4. Pro vás, lovce polárních září, to znamená jediné. Sledujte oblohu. Aurora se může objevit i v nižších zeměpisných šířkách než obvykle. Tak si připravte foťáky a teplé ponožky. Vesmír dnes večer vystavuje zdarma. Nejde se po zemsku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Budka z borovice pro ptáky.
3: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
2: Obytej v les, 2,8 centáků.
3: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
2: Ne.
3: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
4: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
4: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
4: Myslíte nějakou m***u?
2: No.
4: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
4: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
4: A hlavně má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zoom Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zoom rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIO banky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt.cz Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tom.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hluboko do dětství naší planety. Vědci podporovaní NASA přišli s novou teorií o tom, jak raná Země získala prvky nezbytné pro vznik života. A pozor, hlavní roli prý sehrál nikdo menší než Jupiter. Ten plynový obr, kterého všichni známe jako největšího hráče sluneční soustavy. Studie, publikovaná v časopise Science Advances, naznačuje, že Jupiter pomáhal rozdělovat klíčové prvky napříč mladou sluneční soustavou. Představte si ho jako dopravního dispečera, který svou obří gravitací rozhazoval stavební materiál života na všechny strany. A některé části dorazily až k nám. Takže až budete příště nadávat na Jupiter, že je moc velký a moc daleko, vzpomeňte si, možná za to, že tu vůbec jste,

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: My se krátce zastavíme u kapely Bloodstone, která proslula hitem Outside Woman nebo peckou Natural High, kterou v budoucnosti použije Quentin Tarantino ve své gangsterce Jackie Brown. Bloodstone také nedávno produkovali a hráli ve filmové komedii Train Ride to Hollywood. A 9. června 82 vydávají Bloodstone po 4 letech novou desku We Go Long Way Back, ze které si dáme Funkin' Around, Funk

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
5: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
4: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
5: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
4: Myslíte nějakou m***u?
5: No...
4: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
5: Cože?
4: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
6: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
4: A hlavně... Má okulink.
5: Okulink?
6: Asome. Tichý zážitek.
7: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
6: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
8: Memento mori, krasotinko.
7: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
9: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
10: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více.cz domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
11: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Čekoslova Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIO banky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt.cz Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Čekoslova Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Myslíte, že máte dost?

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hluboko do dětství naší planety. Vědci podporovaní NASA přišli s novou teorií o tom, jak raná Země získala prvky nezbytné pro vznik života. A pozor, hlavní roli prý sehrál nikdo menší než Jupiter. Ten plynový obr, kterého všichni známe jako největšího hráče sluneční soustavy. Studie, publikovaná v časopise Science Advances, naznačuje, že Jupiter pomáhal rozdělovat klíčové prvky napříč mladou sluneční soustavou. Představte si ho jako dopravního dispečera, který svou obří gravitací rozhazoval stavební materiál života na všechny strany. A některé části dorazily až k nám. Takže až budete příště nadávat na Jupiter, že je moc velký a moc daleko, vzpomeňte si, možná za to, že tu vůbec jste, vděčíte právě jemu. Vesmír prostě umí překvapit i po 4,5 miliardách let. A teď mě omluvte, jdu poděkovat Jupiteru osobně, mávnutím z orbity. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně 777-144-177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Nemohu prostě jen uvěřit tomu, jak jsou ti vědci hloupí. Ta věčná otázka. O tom přece není pochyb, vždyť je to...
2: Je mi to jedno, jestli rozhoduje dědičnost nebo prostředí. Už o tom vážně nechci ani slyšet.
3: Vezměte dva úplně cizí lidi, udělejte jednoho z nich bohatým, druhého chudým a bavte se zatímco si vymění místa. Od 7. června 1983 můžeme vyrazit do kin na novou americkou komedii z burzovního prostředí. Záměna.
4: Dobré jítro, pane.
5: Veselý Vánoce, díky, přále, dík. Tohle mám z Vietnamu, ale nejsem zahořklej, díky. Neměl byste pár drobných pro veterána?
2: Tobě peníze nedám, ty hejsku.
5: Prosím, prosím, potřeba kabát. Díky čeče, tak si to střešte někde.
2: Klič a osud.
5: Soucit náruše, to oceňuju.
3: John Landis vsadil na mladého, nadějného komika Eddieho Murphyho, který se stane v podstatě jeho dvorním hercem, a Dana Aykroyda. Ty doplňují chamtiví bratři Dukeovi v podání Ralpha Bellamyho a Dona Amici, velké hvězdy černobílého plátna Hollywoodu. Landis je také obsadí do budoucího snímku Cesta do Ameriky v 88., kde budou bratři Dukeové bezdomovci a princ Akeem, Eddie Murphy, jim dá značnou sumu peněz, aby se dostali z ulice.
6: Ahoj, krásku, nazdárek, jak se máš, jo? Zkusíš to s chlapem bez nohou a už nebudeš chtít jinýho. Rozdáme si to. Ty a já, ty děvko!
3: Burzovní čachry bratrů Dukeových se dostanou i do skutečné Wall Street. V roce 2010 bude jako součást zákona o transparentnosti a odpovědnosti na Wall Street zahrnuto pravidlo, které zakazuje komukoli používat tajné vnitřní informace k manipulaci s akciemi, podobně jako se o to pokusili bratři Dukeové ve filmu. A protože film inspiruje tento předpis, získá přezdívku Pravidlo Eddieho Murphyho.
1: Kdyby byl ve správném prostředí a dostal i malou šanci, vsadím se, že by byl schopen vést naši firmu stejně dobře jako tenhle tvůj mladý Winthorpe.
2: Chceš se zase se mnou vsadit, Randolph?
1: Neděláme to poprvé. Tentokrát to je pro dobrou věc. O kolik se vsadíš?
2: Tak jako obvykle.
3: Pro obchodní scény byla použita komoditní burza World Trade Center COMEX, kde vedle profesionálních komparzistů vystupovali skuteční obchodníci. Jak je uvedeno v produkčních poznámkách studia? Natáčení v COMEXu bylo původně naplánováno na všední den, ale to, že se Dan Aykroyd s Eddie Murphym objevili na place, totálně narušilo pracovní aktivity makléřů a obchodování za 6 miliard dolarů bylo zastaveno. Natáčení bylo tedy nuceně přeloženo na víkend.
7: Dopouštíte se tu vážné chyby. Víte, kdo já jsem?
2: Jo, Winthorpe, Ludvík třetí.
7: Vím, že mám právo na dva telefonní hovory, chci telefon.
2: Slekněte se.
7: Tak moment, znám svá práva.
2: Slekněte se.
3: Trading Places, respektive Záměna, bude mít obrovský úspěch u kritiky i diváků a potvrdí Murphyho status nové komediální hvězdy. Získá nominaci na Oscara za hudbu, na dva zlaté globy pro Murphyho a nejlepší komedii roku a v roce 2006 bude Záměna zařazena mezi 50 nejlepších komedií všech dob.
1: Vše, co je v téhle místnosti, je teď vaše.
7: Patří mi to, jo.
1: Vaše osobní vlastnost.
7: Moje osobnice, kápete to?
1: Je to fakt moje.
2: Původ, Randolfe, stejně jako u závodních koní, je to v krvi.
1: On sám na tom není tak zlé, mohu to dokázat.
2: Ovšem, že je na tom dost zlé, Randolfe, je to ne***. Jistě krade od chvíle, kdy začal lézt.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: S4 stavební.
6: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
5: S4 stavební.
6: Více na www.s4stavební.cz.
7: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
7: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
7: Myslíte nějakou m***u?
3: No...
7: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
7: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
7: A hlavně... Má okulink.
3: Okulink?
4: A Asome. Tichý zážitek.
8: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkách skvelých reštaurácií.
9: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
10: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
8: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
9: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkách reštaurácií. www.meduzacard.sk

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
3: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Každý je v něčem dobrý. Vy například...

0: Spot.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
1: Prodáno.
0: Veacom.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexů MSCI. Analytik FIO banky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 Kč. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tom.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026. V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
9: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. This is a power play.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Czechoslovak Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIO banky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 Kč. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt CZ Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Czechoslovak Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáček.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Tak pojď. A do hlavy. No pojď.
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz. Asome. Tichý zážitek.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
8: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
9: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
7: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
8: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
10: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
11: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
12: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Slun se tento týden uspořádalo opravdový ohňostroj. Za méně než 24 hodin vychrlilo 3 obří erupce.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zunrádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zunrádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a tristerská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zunrádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zunrádiem i vy. Reklama zavináč Zunrádiu.

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie Zunrádia a Huči Kuči Tance. Dnes dorazí do kin Vládci vesmíru biografické drama Přísahám, že za to nemůžu, nebo pořádný návrat nekorektního humoru v podobě Scary Movie. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Now you're ready.
1: It seems the prodigal prince has returned.
2: I am a devil, but I mean to be a god.
3: Do českých kin vstupují Vládci vesmíru, velkolepý návrat legendárních akčních figurek na filmová plátna. Režisér Travis Knight, známý díky animovanému dobrodružství Kubo a kouzelný meč, či Bumblebee, tady přináší velkolepou, živě hranou fantazi. Princ Adam se po 15 letech odloučení vrátí na svou domovskou planetu Eternia, jenže místo vítání ho čeká zkáza. Vychytralý a krutý Skeletor si mezi tím udělal z celé planety svůj píseček a nikdo mu neřekl stop. Adamovi nezbývá nic jiného, než se spojit s bojovnicí Týlou a ostříleným válečníkem Duncanem, sáhnout po meči moci a konečně se stát tím, kým odjakživa měl být, He-Manem, nejmocnějším mužem ve vesmíru. V hlavních rolích se představí Nicholas Galison jako princ Adam, Camila Mendes jako Týla a Idris Elba jako Duncan. A záporáka Skeletora si s patrnou chutí zahrál Jared Leto. Vládce vesmíru najdete od dneška v českých kinech díky distribuci Falcon.
4: What am I supposed to do?
5: You are he who will restore peace to Eternia.
4: Skeletor took my family, and he destroyed our world.
6: I'm gonna fight for it.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture. NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační testy. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
4: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
5: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
4: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
5: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
4: Myslíte nějakou m***ku?
5: No...
4: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
5: Cože?
4: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
4: A hlavně... Má okulink.
5: Okulink?
2: Asome. Tichý zážitek.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
7: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz

0: 65 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Morning, John. Late again.
1: If it was terrible.
2: John, I need to take you shopping after football. You're starting big school in 2 weeks.
3: Do českých kin můžete vyrazit na britský životopisný film Přísahám, že za to nemůžu. Režisér Kirk Jones natočil skutečný příběh Johna Davidsona, muže jehož bezstarostné dospívání narazilo na krutou zeď nepochopení a odcizení. John se ocitl ve světě, který na jeho chování s Turetovým syndromem nebyl připraven a dlouho tápavě hledal vlastní místo v životě. Zlom přišel s Dottie, energickou neobvyklou matkou bývalého spolužáka, která mu jako první otevřela dveře do světa, kde mohl být přijímán takový, jaký je. Jejich vztah Johnovi pomohl proměnit stud a izolaci v sílu a nakonec i v humor, díky němuž dokázal o Turetovi mluvit nahlas a přesvědčivě. Johna Davidsona si zahrál Robert Aramayo, po boku mu stojí skvělá Maxine Peake a z dalších výrazných tváří britského filmu i Peter Mullen a Shirley Henderson. Britský životopisný film Přísahám, že za to nemůžu najdete nyní ve vašich kinech díky Cinemart.
4: I dream of a lady in body. A tale that she...
5: Look at
6: him! Oh, fucking rabbit shit! Hey, fucking shite! Can't help it!
7: It's a shame to be

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřeď se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: 2 týmy, 2 rivalové a 1 tajemství, které nesmí vyjít najevo.

0: Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: pronouns are they, them. He stabbed them.
1: We bad.
2: Action.
3: Nový díl legendární parodické série Scary Movie je nyní v kinech. Je tomu už 26 let, co trojice bratrů Wayansových spolu s Annou Faris a Reginou Hall poprvé ukázala světu, že horor nemusí být jen strašidelný, ale taky totálně k smíchu. A protože jim ani léta, ani dospělost, ani nic jiného zjevně nezlomilo vás, vrací se celá parta v plné síle. Režie se tentokrát ujal Michael Tiddes a k původnímu obsazení přibyly nové tváře Heidi Gardner nebo Damon Wayans Jr. Film se skromností vůbec nemaže. Bere na hůl remakey, prequely, sequely, spin-offy i celou moderní hororovou produkci. Od artových strašidláků až po masakry na kilo a všechno to přehne přes koleno. Pokud máte rádi humor, který překračuje červené linie a politickou korektnost vnímá jako nepřítele číslo jedna, tohle je vaše kino. Scary Movie přináší do vašich kin Cinemart.
4: Hello, mother. You look like shit.
5: Should we hug?
6: I really want to, but I'm a Republican now, so I'm supposed to be racist.
5: Oh, girl, I think all white people are racist anyway. Come here.
6: Okay.
7: Oh.
8: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half-gay shit.
9: Why just half-gay? Never!

Ještě nás čeká přehled všech novinek, které dnes vstupují na velké plátno. Do kin dorazili Vládci vesmíru, akční fantasy s Nicolasem Galicinem v roli prince Adama, který se po 15 letech vrací na Eternii, jen aby zjistil, že jeho domov ovládl Skeletor, podání Jareda Leta. Travis Knight režíroval, Idris Elba a Camila Mendes doplňují obsazení. Z britských ostrovů dorazilo životopisné drama Přísahám, že za to nemůžu. Citlivý příběh Johna Davidsona, muže, jehož dospívání přeruší nepochopení okolního světa a jemuž teprve nečekané přátelství s Maxine Peake otevře cestu k sobě samému. Pro fanoušky neseriózního humoru přichází do kin nové Scary Movie. Po 26 letech se vrací Anna Faris, Regina Hall a bratři Wayansovi, aby znovu vypálili veškeré hororové konvence. Tentokrát berou na paškál všechno, co vzniklo od posledního dílu a slibují, že jejich největším nepřítelem bude korektní humor. Z artového ranku to je Romeria od Carly Simon, částečně autobiografický příběh dívky, která pátrá po osudové lásce svých rodičů a nachází víc tajemství, než čekala. Film sklidil nadšené ohlasy na festivalu v Cannes. Českou produkci v kinech zastupuje mezi dnešními premiérami snímek Filman. Dramedie o mladém režisérovi, jehož hledání inspirace se proplétá s příběhem z válečné minulosti. Ze světa dokumentů přichází Muse Losí Odyssea, výprava režisérky Hany Novákové od českých lesů přes ruskou domestikační stanici až na území původních obyvatel Kanady za pradávným totemovým zvířetem. A na závěr premiéra v kině pro vaše píďata. Dánský animák Mambo Jumbo, kde se titulní hrdina z oblíbené dětské knížky najednou stane obrem a vydá se na velkolepou výpravu za čarodějnicí Babou Jagou. Tak to bychom měli dnešní premiéry v kinech. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: S4 stavební.
5: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
4: S4 stavební.
5: Více na www.s4stavební.cz.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
7: Stroboskopická mucha!
6: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
9: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: náš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Prodáno!
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace skin, streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se mnou strávili hodinku u novinek skin a že jste naladěni na vlnu Zun Rádia. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentru.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
4: This is a power play.

Toto Julian Yandere. Track s názvom Numa.

Dat is Alan Alejandro. Regens naar zo'n Candido.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NISPA compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
5: Recovery plan.
3: Endpoint detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zavřela na záporné nule, ale zdání klame. Pod klidnou hladinou indexu se skrývaly velké pohyby akcí. O více než čtvrtinu posílily akcie společnosti Photon Energy, která reportovala výsledky za první čtvrtletí a úpravy předběžných výsledků za závěr roku. Společnost uvedla, že nadále jedná s držiteli dluhopisů, u kterých odložila výplatu již druhého kupónu. Akcie výrobce parních turbín Dusančkora Power vzrostly téměř o desetinu, když společnost představila návrh na výplatu dividendy 28 korun na akci, tedy výrazně více, než kolik by naznačovala standardní dividendová politika. 5% přidali akcie Kofoly, která by měla reportovat již dnes po trhu. Analytik Bob Trampota z Komerční banky od ní očekává 9% růst provozního zisku a připomíná, že začátek roku je mimo její sezónu. Větší pohyb naopak nezaznamenaly akcie pojišťovny Vienna Insurance Group, která reportovala 4% růst předepsaného pojistného a potvrdila celoroční výhled. Oslabovaly potom akcie Primoco, ČES a hlavně zbrojovky Čekoslova Group. Páteční aukce přinesla zvýšené objemy vzhledem k rebalanci indexu MSCI. Analytik FIOBanky Marek Chudoba vydal novou analýzu zpracovatele kůží Karl Leder. Jeho akcie nyní doporučuje akumulovat s cílovou cenou 172 korun. Za jejím snížením stojí vyšší odhadované náklady na kapitál a pomalejší očekávaný růst, uvádí Chudoba v analýze, která je díky podpoře pražské burzy veřejně dostupná. Minulý týden byl také bohatý na zprávy ze zbrojařského sektoru. Colt.cz Group podepsala memorandum s estonskou společností Frankenburg Technologies ohledně dronů. Čekoslova Group bude s polskou skupinou VSK vyrábět motory. Obě jmenované domácí zbrojovky a ještě STV Group zároveň mají podle médií zájem o státní explozi. Pohled do makrosvěta. Růst HDP v úvodu roku zpomalil, ale výsledek ekonomiky vypadá pesimističtěji, než jaký ve skutečnosti je, uvádí ekonomové Komerční banky. Průzkum ekonomické důvěry ukázal na zhoršení sentimentu domácností i firem. Dle pondělního indexu nákupních manažerů však zpracovatelský sektor zaznamenává zlepšení podmínek. Ve zbytku týdne nás čekají reporty o inflaci, která by měla lehce zpomalit, a vývoji mest, které by naopak měly zrychlit. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tom.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Tak je to oficiální, milí posluchači Zun Rádia. Mezihvězdná kometa 3i Atlas není mimozemská loď. Je to prostě kometa. Promiňte, fanoušci ufonů. Jak uvádí Space.com, vědci ze SETI institutu zaměřili na tohoto kosmického cestovatele

0: až web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: A Asome. Tichý zážitek.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Mirko Paoloni presents Deep Inside the Chart.
2: Selected and mixed by Mirko Paoloni.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

Navy's House of Ether.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklamní